0: skipu ísa tá kanti fresh já kanti nú kanti er vech trahul nú koma margera lena hanga gomach gur laus aga hebel gur laus aga hebel beidu gur bina hebel það gæst nær það dyrir rátti þá sé að svo skó heil það er enn sænkjant það með hefðu gur bæða enn hét hét ljagan kænti agus smóra eða orðin ránið hrmúti maður hér ljagan er í hét hlár gur ljagan kænti þá sé að svo skó heil og þá sé að svo stið heil nýl er ráf í að gúl sé mýkjar der fad der fad der fad agus kerdir ha nátt
1: Nur feg heina ta
0: Fui heina ta Nú vegi heina ta
1: Heina sé bra
0: Sæm sér sér heil Níl tætti lekkur leysin agað í hjósef við búl
2: Níl Fui heina ta
0: Fui heina ta sér
2: Kifur sér saman sin
0: Ba, ba Ta sí tukví súas Nú ta sé tukví súas Sinn hlusa Sinn fjörvinni kjöku na mara Þenni við ján tíin Tukví súas Ta sí tukví súas
1: Bint sér tukví súas Kham bós
0: Níl tætti mý kjart leys
1: Ha rodel les derter damer dunye ber doch noch ein tod ma no ver feel noch ein tod ma hinde der mit tasche to kusus to mar ein tod sche sin
0: liber
1: anem anem mor tasche adobale gedine gar gefir
0: sche und tasche kusus drini ho sag ich will ohne Kurus kanjeri ma
1: hiel
0: gochi. Ah, tugi so se get doctor. Tasha nagi. Tugi so
1: as Ishlibri, nor maybe in a nertin, and then you've been a calun to nert, because you've been jabbed to Rodian. Ach, dear, for you, listen, Ishlibri, led the commercialized Nedvis said. Not a hemvish, then you never hemvish nachaga. No, Miss Nach,
0: I'm not Ishlibri, I
3: guess.
2: Tá sé sucuíthe an sin chuise chláí ó bhhaidin. Nus dgin tú ab sé náúr an bheithiíoch go gáthe teach tucha beáin féir mar má sé deisipe. Agus má hain sé steachfin láí agus fannachtta na fehhád.
0: Ná strumpaíthe.
2: Bhfuil sé ach is tú hi gur brúte steach fin láí agus Kunni steach an hain agus maidir ach tíir sé tás é sucuithe chuise chláí an sin ó bhaidin.
0: Mesta ben focal céanna le sac.
2: Sac, beidig a beidig an tuníl sac.
0: Cegur céanna le bheith sací, ní mar cabé tead nóra dachí.
2: Ní chéapin gur éin wáinte gil é suc, suc, suc mar
0: le. Ní hílim gur á, ní hílim gur á.
1: Na crampán í dír fanu, tá sé crampán.
0: Crampán, hún er focal sin agus
1: a chrubi. Na crampán í chuise chláí.
0: Mae'n sgwyl yn sian a ffadwg, sian tenni fi ffaran ffadwg, sian tenni fi i'r na sian.
1: Fi mynd i cael yn dyrsio hana.
0: Fi.
1: Agos dŵr tyg yn i'r sian tenni mi hoi col.

0: Gaid fáilte seachtar sin seachtar chlog maid in decédín an tseo lága bhealtaine agus be meisio gráine le bifa bhuidach leag mar a sandúl go dín hocht leis a glár seo neab na fuisiúige tá súlan gwaan sem chodeachta agus tá súlam go dainim a roi ceol op fersin ar maidin agus matar sé bigeir hala dianguilin is feit a teachtaroch teig si geolachig cúige hían a cúig a cúige trí nú ón tuarsgirt cur arunaidí rift a haachtaroch agus an sin is feit a dí geolachig a hocht a cair a nui a hocht a hocht is feit a whatsapp a geolachig a náid a hocht a seacht a náid a trí a dó a cúig a cúig nú mhiol a rífost nead ag RTE.ie agus bíon míra míra fáilte rú bagóni. Agus mar ionas mwyd ar dús charawaidan eis mwyd in isle prífsgél tan a nuiachta agus tan a prífsgél tan sin fwyrair ag mwyd i diwarís.
1: Gwmenn i diwgheib ta sa rati gwachtran verica Donald Trump gwyd sa cwrdeirlis vachtas milita a dóg sa diadona a gwylas harmos fechant i beti marg i anlis yn Iran le derach arlis a gogo as maan eithr. Siolwn fecht a sŵr siamar ta gwed le gwyd i tionlwg yn hwyr gwaad rwyd i limysd i'r ffargi y mwrsg yn y persiam a ta stop cwyr nis leis a riartus o locht adros gona. Dyna rhaid plenio fyr hwcri di ati yna le cwn hwyr gwaelig ysg lochgraha i cys Augustus Ard ta'r unif. Tos o ffordd glac yn yw le ierta siwael ymerig

0: go Justin Sauer fada tá sé go luca áirin se chus cipa
1: fe ce bhúr leidir hesa chun jo bhúr bhúr sú lethe a dhéadús so hei an ócáid seannais tá an bunna go í ag an tíad seachtain i thesa so hei tá seo tábhachtach ag ráib eilach so hei tá seo tábhachtach Tæði ekki þú væli út að sækpa áði, að það er tafagt að fyrstund svo hei, en það hentas í hjúrtskunum að það hálfa og skoði sjáma vinn sig opið þérha.
0: Tá, bhí an táringar le an fi Irish Wolfhound, so Alan agus Lisa, lidering ar thar hávi a chan, aid bhí dagir a ócáid sosial yna dan bád hárla, bhí dagir a cairnachs, a bhí sort áttú le dúlin, agus tá sa chúmi an glichna bhí nagan a mô a dúlin, so hár da glichar ingas bhí dagir a an ócáid sa chár le héle, agus Yeah, that's a intach mer tá raffle mór galva acu, that are sulacu aigid war walu. I guess that intach was a matadini na vehis on freshen. I guess that sulang a ball thorla vehis freshen edulin er la. Ach, is a stoiger. You said manuel English na acu. Ach, that's a intach bain aigid chin lo gal gudin stashu na hein. I guess change a chin lo gudin train oil. Was a change a le. Was a diesel a chan tatter galamache. Matur gola mach freshen so ta si ian thacker fiochter ba tar lauren
1: agus stoi achna de leid sa am ta an lotu an diesel chyn agus an stoi an kostas a wailin sleb dos an isu thes ta si aan ja kui ed agrich di kosul a loch du waad har halot sa sacht an ag ag chalog an stoi ach ag zaba ta si rhu gwyd ta si ansi ki zaka bach gulia hizi waad har halot is tu lada le Stoi heis ar a gúchlan an rúvisin.
0: Tá, sinéid tá se, was se Jackar chulna fwy loid, so an aig gada lúg tún se chulg an brosa fad bín kátseng. Bí tí tascna ag an jelis achtan se ar fad, so tá sa dhain tá se sinna an dóin muid gul ar dísa, so an aig gada lúg tún se chulg sin, so bí man an cúil ar dínia hófad.
1: Ach, Cech yn ddech chi agos y fetiau cwniol yn gymwch y ddes yn ysg, gwaith ys yn ocaid i siad ys agos yn y ffartys balwch yn edrych agos yn ddim hwg yn slaf hwnt le a couple of euro a while ago education Cech yn ddech chi agos y fetiau cwniol yn gymwch yn ddes ysyn nhw beth yw'n bynnag cwniol yn gymwch yn ddes
0: Ni fel chmwyd an cwniol gan dyn ni fe trwy tadigydd dyn Carnacht Tomwyd an lochín seo gofuil daoine an flathú le bíon ar tuirte aigead an stáisiún agus bíon agus téan aigead ó sasna freisin chuig na stáisiún in Éidan agus téan sead chud leat mar tá chóchiad tíchóid stáisiún tímpol Éidan agus sasna so tá sa tá nead aigead gul isteach ach freisin bíon an aigead a lug a gul amach freisin so bíon muid an tá daoine an flathú in áran chun amara tímpol Éidan a tuirte an stáisiún
1: Lemwyd o'ch chi'n gymacht. Ac yn ôl, cael siarad sy'n fes bon ag y tydi siacht yn hyn ag y gif nŵl yn y tynnu feisio ba?
0: Ie, so sy'n cef dŵlyn ag dochlog jes aran ta sŵl yn gymryd am siwr gydas sy'n o'r horlo siarad yn y cartre fi sy'n ffogwyr gwrs a bostoch a sy'n fi'n am siwr gwrs a holl yn astoig gwrs a sy'n torlin sy'n so ta'r gwyl cwnio lerfle jes aran sy'n is ag y dochlog be bia hi son be cwl hi son dyn ni o dŵlyn chastis agos cwl a facw agos ie, so sŵl ac yw mae slw o môr on agos bydd arno adig yn y walw mae'r ta'r raffw gofod on fresh I think you're doing on ta ie Oston doing on the birch fishing be Jarvan on the seaweed bats doing ta Jeaner the birch egg fiddling bow I think you're doing on ele so matini he's doing in law better on the ticket all he's egg cave or as much the girl on last gang on Facebook I guess Instagram I guess on a adigate a hurrentin I guess curly I guess Alan the ticket akud

0: Tocht féralse rádach me chan an deistecht sa dá chéh ach má bhíon i neisteachta i gáin héin, sú go be pobl an leal sásta lei sin. I ceúid a bheith súlein beid sé scéal a bhéin agus dalta cíine beid sé ceúid nó scéal a bheith ceúid bheith chun bheith chapaid a tosaí i dreanú bheith má sinna cébit sí nó má sapaid a chéh a chóra.
1: Well, mar ag ma hain ma rôl hans am ar hapta dal átru, si ma rôl brú a chur an rian, rian na hilna nina dal, tūsta chur ar ferbert an chan acu a tā rownia ag an pōlach inga tōrachta, agus bai mishe ag dien a vishe.
0: Gwalia, Jan, dialet, ta ma bwy chwyt, lawrklin, el maed zin fwy sien, agus gadefn fwy chwrsi edichos. Gwrmaeth,
1: Mike.
0: Gwrmaeth, John, yn teacht y dal, John Connolly yn sy'n agos y lawrlyn fwy hef yn Nishmawn, agos y lawrlyn rhywbeth yn fwy chwrsi edrychwys, agos y teacht y ddechrau tra fwy gef yn y Nishmawn, agos eich dwyd yr agor dan nhw presioch yn dar agos hef yn chael y wod, agos y tonchosg y ta on o'n tŵs, gwr cwrmw edrych yn dyfian, agos cwrtw til edrych yn dyfian, agos til edrych yn dyfian, agos til edrych yn dyfian, agos til edrych yn dyfian, agos til edrych yn dyfian, agos til edrych Níl céh a chaúid felúnach go bháid an lé iniu agus tan tuileann chu siúr go mór ag an ag airthú an teidir bhís far an tuoachta ó chéomh a chóir go dtí chéomh an chaúid agus go ba éiste an tuaidim éisteire a bháin a dionos a lálinn faoi chéhann is meáin ag maididirnigs gur maiid éisteid faoi sin. Acha buteoid í an chlúdach leú go chum an pelle bhardan na farbacha éiad maididzin tesa ní chonacha Lick Litsy Moid, Count Agassa Finn Olunchi, Bala Lloyd, Mela Dangan, on a Kalala, Kohardachas, Leapsha, and Maiden. Well, Shane, and Maiden, Moyhas left with on the Cloyd, V. Gabolin, on Technoid, Sean of Larta, Parico Mining, V. Bellamac Horsi Fuemme, she when he Ilarta, V. Bellamac Horsi Ronicha, Agashi Eileen, Nihad, Elaid, and Claude. Gwemakan Lacunze, Maiden Moyach, Gunuizip.

0: have an tanga a huistach agus an tanga raulam mi chéin?
1: Stoi hair sa trot tan blas sacub agus chaidach ar asinu fiúca sus aber fiús a cóiste vach lechtar ean agus vach an gaiga mún acub nioch gaiga du gúsach acub agus just asinu fiúca sus vach tan gaiga tu vach is lawr sáns gipui agus vach chaidach ar asinu fiúca sus fiúr mhaa cansan na mhaar de hain like sin arangli vach ar mea wole sís gama
0: Emma, an mech fánart sa dola múna is gól réaltachta nuir bheith tú cáile hinnú ar bhalet dola bhalet, bhada o bhalet beidrúis fra tamil?
2: Is dóra dús tamagir gól bagan ín o bhalet beidrúir gól heilar fra tamilín bag ach nuir tamá réile sin tásúlam posta all is gól réaltachta beidrúir níos sa mála ach gár gan mála agus post lá náim sure all in sin ag múna an gailge nu beidrúir fach tásta gailge is posta all is gól gailtgól Beidir níos gála tá sitsa sangáiltacht agus an síim sin a chrothús na daltí sin sa gailge mar sin a rád is fairlam hain tá fach sása go mo chula dalta sása an gailge lairt agus gwaach muníin ag chula dalta san gailge mar níl an gailge níl sa ag chula ganna so sin an rúd bairlam sain
0: An dahe níon se le vor gárde sa chláiste an gailin a gálam nú an mrahan siad gur uolach a nuas sa draumar hei, Iermid?
3: Ar nói Fi mae gaint le gan gan mhaghaar di nea agus dorcha hain gwrs a gara an liarach di yna gan dalta chyd gara a gwaig iolam was ad beidr nir an shan sacub fos nis agus sa sgail nir an mor an beam cwrtid agus beidr just le hyn liven am artes gwrs ad dyru sachar ach an eich gwrs a thysan sa chyd tarsad cwrna niach ta sach sa da si eich al was ad mreol nach ar mor an beidr nach ar mor an sim acub river sa
0: sa Fúil fánart sa her lár in the yig sa?
3: Beidr gwyl, ni'n mewn rôl cynt a fós ach dyr am hyn gwyl mewn fánart o sio beidr y gwyl sgol nhw sa car beidr.
0: Cerd ym lian a bach eich un a hon cwrs yn ish?
1: Sia, ie.
0: Hon trim lian a mihe?
1: Sia, ie.
0: Fúil sia dacryd? Fúil sia dacryd le loif sioel?
1: Ah, ni'n sia roi acryd, like, ni'n mys as chyfyn ish, yes, ni'n mys as tosi, agus Thomas Barry Barry shot us going the hand hin we must wrong hin so we could hang around hin dogs three happen I guess to plus that's what saying no no right
0: Cut the dear shiv lesson going to father vinaun no being goelin er dol egg montori kolehe Tis cairim lian agus iad a dola mach agus iad dina súl go medis dobalt an gheil na vune an marhan sif gumian cairne o iena varif Emma
2: Cyn sy'n ta, di ni o chreithni o'n cwrsio agos nil cwrdd anna o ord gailga acw agos ffog si digstrachol ton gailga mwyna ysgol na gailtog da nhw yng Ngwylsgol a ta sam ta chwydgol mwyn cwrdd agos ni raw ffog, wel fi ffog bert gailga acw ach don ord eich dol yn siid na asti agos fyr ffyr siid grod yn amach a nil siid na na gailga lawrt ach ta sam y golwyr sy'n gans mal fi rang yn y bresio gailga cyrhyr y ffol gwna di ni siid chwn ysgymau ord chaid an acw mae'r Cahamh an gaeilge wúna go dine eile so cahamh ord gaid an a bheith an hín ar dús.
0: Agus an bhul bíim sa chláiste ar an gaint?
2: Tá, agus taréis an cúrsa seo bai bail trílan agus is rud lárnach e sin an gaeilge a lárit. Is dói gwyl bíim mór ar an gramadach ama agus ta se sin gamam ar cahamh an gramadach a bheith an ach sna rang an a bhiach mod ag lárit an a chéile gur aglaver an a chéile agus rinni mod speed dating sfi mod tíflan a chéile ag lárit an a chéile agus rodi an tach eisin
0: Mar sin a bhul deirio leis an mlian ac a dúl seo an isi hir mod nuir bheg an cúrsa sa an sa hagar gorin a chríach na hegoif
3: Ar nai tan a sgrúdi a dúntain ach ta an bêl sfi fós fóki an an hés a sa so bhe mod ar fad gul sís galimnach beidir ta chuplain fanal tís an sjöle kopla lá beidir Gwyl sys go tacht awn i feidir ach No, just yn beth rhywbeth a ffoc i ennill agos heis asyn be mwyd sir
0: Cadi adnod ti hyd hoi'n ys mo hynny yn lyfsa dwyhig?
3: O, car mwyd yn ie Ti Foxy Jones Foxy Jones
0: Stach gobal yn dang yn marsion o'ch wyfyr
3: Tam o ffad, be mwyd sys y two peas la hana Ma'n am yn otion ys ddysi am achti mo le pint o des ach níor mod dat ní cá a go plat fáci fó sein beidir nacht.
0: An ballí agus fear dám nach a ballí na ngáil. Cogur gunnáidí líh tuúr agus gur míle maith go bheits a bheith chuionric agus as teachtaiste chuin emaní aithig ón mhárche, Díormuid ó gáláin ón spidéal agus cian ó cáin ó Indrevan gunnáidí líh na scrúda hibéil. Níos tá tamí misdéal, tmás misdéal ó chun chuoin gafa chu misteach chun as tanta sa hmáis. Neither on Rouse a kind hand the letter to read you, Acha Shedas, Dig Yishkinton Sahistig, reached in our mask, gently.
4: You were to come up on the reason so much.
0: Nirev Noe. Cogger, Kalachon to the shore, Barry Mescalo, Harkig, Edin Garulov, Fihid Dabron, and Liana Fargarev, Bar, Lehiges, Dochagas, Tishkinter, Lehige, Edigal Turgus, Edin Leilin, Viahan of Ahagutser, Tammy Cogger, the Shahinid.
4: Bí anna henni gom með verið brengtil en annan byggis sérni henni með erud við hann kofróna gjennom lina fartí agus lina í það hæri agus auðvælta ach mæðlis anna henni bygg með verið og kynum við kæni hann sem það gæðu við ach bíð sé takt rúið bíð sé 16 dina bæ ach bíð anna chyda vinti hórkýi takt

0: Lársí ar a glár á bhaidin.
1: Is dóid am gribh fúr a bhúr bhain istúir gomach laidú tachan an thádiam léana gohár hér miál ar an ordu a hátaka ar an na cosbis brosleg a spuinnif a gwaetina dúg fúis a bachain meclein náfúr a gada lúntis nú labála á Súzi agus nétach Súzi hén ein hóstas mór a chlúd in a anglána fiú damach an rátas írdagat mar sin bach anna cháwar i laidú
0: Sinead de Burkinson, agus socra ha socra de Fádraig Vicginá, Pádraig McKenna ó Chúlín an dangan. Befer a hóramh go dtí na seachtachlog tránóna dictóra bhí chun na chóir sa dangan. Asrófar a chorp maid na mórach go dtí sápeil mhuire sa dangan an am don afran ar a haine ag a chlog. Cúrfar chorp Fádraig McKenna tséis an afran a relig bail an bhuilin. Mar an na chéile, siobhán, a tiúraníon agus a bhac, Jehar Avon, Bertha Fair, Clown of Lynne, Agus Gelta Elle, Agus Binigiv, Nuachta Deshkir, Don Lainov.
2: Nu ja te tweskur chelewig myra de Yanlin. Ta pubble in a shawn ygus na conda I gamor fwy vron mar yalor West Lewis Kelly as cool dawa a for West Tobin ig a jeru shaktinye. Vi sha 8 milion a jeg de ish agus civilian yarna a bubble skull charandona. Jimmer Chappelle da ocham an mwelling agus da oran soccer cool dawa. Ta taki at gus corlia horch da chairges sa skull a rin a shaktinye. Dirt Danny O'Donnell moonchar sa skull ar werskeltinyu gar peller dar comas sa Gigrasa a Vi Lewis agus gur caiúin tfuiltena a wes dan chanter.
3: Gasar á gáin na déag díis seo se má I héine a clí peile mar se lena club mailin agus Harlí de bol chlaigna dó agus níor híle na nig an nám gurú ja inta an agus vi le hachtán fu agus gebe le hama mar go se go se ag go hojabre mar hué agus fá se se gobar agus just tíir se tsinnig nobar agus coriú chodin teir agus ar fellse ar wallle bhí se dávíos go roiidir con tuam sin agus tu go bonna lí a go bhí dá se gentam tá hé is gá seo le ba tíí heb blion agus hanama go leor tragadí ag tan cin seo rubpa de fúil sicar gur gasarrá a bhí buí giimeid pele mar run se riá a bhí sin a gasarrá agus agus ru a hála hála se agus sé se dalí heú don chélas don clans don na go cairdí
2: Agus sacrí hitóirí Lewis Kelly 8 milion a jeg de ís a zibid a fisa seart donlain cúldaua. Astra har a charp na wala le na ara a drahelia hanyé in lia nocht. Cotter Lewis Kelly a relic lag in ea afra na dóchlog e ja pobl níl pedrig acha cleiche de sehern. Morin a húshmari Hugus Michelle, Bert Jeter, Jennifer Owen a chaling Darcy agus gilta ele. Ní vei fara sa chahun jahiglog san lihe gajín chine gachlog ar majin no majin atori. Fledal Faris dún na ngál cynta y lleid damas de cyrwyl da yrygnaf Eglista yn yr hyrwyn na ngál. Hanig Ryan McCrab ac mianus fi dy ish la siolw y cornel fachana bala hongan as gôr chwrt chwer dy litr canning cwsi y dri chwys damas de cyrwyl yr yrygnaf Eglista yn yr hyrwyn na ngál yr yn liw las fi hyd da luna syneri. Ta sia cwsi y lleid damas de cyrwyl da hola masiwn wala hongan hola ord oras de wala hongan agus Eglish ni bahyn wala hongan Trihiad y chor trihini. Fledal sia cynta y lleu cwys y wen dyn y cwysna y ta corhyn y lleu. Chor yn brehyf John Aylmer yn cael siar gyda'n chyd siala dyn chwyrt chwerda y mi yr yw ffofr le jes y hwrt twyrysg I olww twyrysg sici actra yn y masg. Di ar yn brehyf Aylmer Foster gygod hi twyrysg brofi agos llasa yr ffwel yn sychas Foster. Agus a gwrt chwerdau litr canning yn ie, gerw charma prisonacta 3 bliana o'r sien nori, 8 bliana la cos na gyda sgod, la siolw y gair dan wyrra rameltain, a sy'n sihe greis y genw ar fyrt chalini oge. Harli na hyn sihe gleher yn nhw'n ngal, nyrfi na chalini 3 bliana jeg, agus y drwyfling jeg, agus cyrra bliana jeg dy ish. Fledal sien nori cynta y gwyg chwys dyn si greis y corwna lai. Dwi'n chan brehef John Aylmer sychwyrt yn ie, gyro chynchyr harfa jwltaig na hyn sy'n sio yr hil na gael yn ioga, agos gyro siad gyffoel ag ffolynt da wer. Dwi'n chan gyr chorsia sy'n erif gyr fledal nori cynta sy'n y cwys na fi corhyn a lleu, a groch lentio, agos a ish, na'r iarsia chyrma prisnachta, cyrra blianar leis yn de fi yg iarna yr ffynri. Tá se nera nar ó foran ó thuisce éan a mála neasar an Alcara go ddítra nó na né agus príomh faoi pe siirichas répin sin ó de sahan a dúirte cóir condaid Dennis McGee. Dúirt sé creniuú a choiste cantar bedisning leanta né gur chruthí na feibanna

nui. By Maureen Fahy, Patsy Broderick, Yvonne Fahy, Eimear Coughlin, agus Francis Cunningham stáitse i St. John's Theatre a Listóhil Google ofiad go bealtana, cúgula déag go maleisgal, an cúgula déag go bealtana, agus tason ceolcharim sin ag a hocht a chlog. Agus na ticéad le fálaig St. John's Theatre.ie nó glúir an ibhe seo, náid sé a hocht, dódó cúig, is sé, agus sem að kynntu með fyrr hjól gudjó inn sinn gudjifin. Tá glórnadón, hólum við díð dús að hlóið, agus und Lúís gannú, um bóhur sír, þá sé lefól bandcamp inn is ernú. Ach, bei sé hjóla gá hefigúl, en hét hjóla hefigúl, akkab sinni hér dæhína sé hóginn, ekkus bei sé sinn þárlú, en nunnad álíne vélun náha inn sinna gundi við jó, mar hóið gá flá við jó, sinn glórnadón on bóhur sír. Agus na djarmad ek tjæra mi djæra fóvir bæ an komóra vartin agus Brendan Mulvey Hill a Thorlu agus komórta spesialta akab gó idilæri eidir kirblan dæg agus blén agus fi agus is feidir líb kudistjáhar na komórta sin ach kásu písi kjóla chom Brendan nú Martin a chasa sa komórta sin bæ mútu kæntir íster sin nú gudí, mændi dún og vem sinansi slán agus pænacht

0: tre vi mus geistecht le é mal magtal agus mihall ó súlward in tsin agus óra garach í chahan. Acha gohabúint go hinis meáil mar gohfuil le féle dú le tasí in sin im blianda agus tanéile se anna spéisiad i ceúra cuasaí mar agus tradiisiún na farige agus tefikir plenal a tenga an le maidin chun céine a sí te isteach sa siúdio go dímuid é maidin cechúil túhaín.
1: Gwmawn
0: am gychwyl tŵ hyn. Gwmawn am gychwyl tŵ hyn. Gwmawn am gychwyl tŵ hyn. Gwmawn am gychwyl tŵ hyn. Gwmawn am gychwyl tŵ hyn.
1: Si'n ei gydirach. Nyr yn nesgil am gan eichta mach yn yw.
0: Feil ydw yn y nes mewn, cyta lleach i bach ag un o...
1: Mi yw yn y brin y siol yn teunologig agos y darologig. Ta'r rwna'n feil y ffarig i'r rwych ar yn ilan. Fwy sgol flan al jang yn y mewn. Agos be yn feil gal her gala agus is dóigh ceadúra ar chuirsaí mara ní díreach ar a bhairige nó sa bhairige ach rudaí bhanint leis an saol mara is dóigh go príomhúil a bheith sa gal a raí agus tá sra imeachtaí tríbhanna gaeilge a graon le hinta ar a seachtana sin is dóigh be imeachtaí ann ar an saran agus ar an dúnach ar an saran na príomh imeachtaí is dóigh bheith sa gal a raí ná tá muid a gobar fíláid ar leabhrán maidir leis lugan agus feamhainn tá le fáils na dúrlainns na gladaí na hoileáin agus tá éidir ní hirnaí tá si tucí céim siar aici an na pausaid agus tá si gal brenn sa gládach so tá nabar fáir cid anta géidín tíreach cireachnaín seachtain seo caite agus tá si montaidio fí láir agus tá muidir tuirt fain leabhrán sin i dtaca leis a gúrla cúnda agus an ranog be ag súlacht a tanstin sin so bheid an seolag an leabhrán sin ann ar an saran gan deire seachtaine agus an sin beid de sé chulagan agal sa gládach neach le éidín agus ba ana meidir chula am muint chula lugan ar bhestú hísán so beid de sé chulagan na tuirt fí sin chumála Sin, beis sesiwn anna cwyd anna ar yn gorwch leis y glab wmra. So hos yn glab wmra, so sriisht ar yn ilan yn nora. Sawr o siarcaetia, agos ta siad y golawn iaith gynnaeth bwych sy'n ledia. Agos ta siad yn sos da taciach leis y feile. Agos beid jesig dyn i gael sys, agos ffwl yn fwy'n gorwch. Yn corwch tradisiwn ta oron, agos yn talfoch da wan le o hif. Efe hiel yn ilan mar fi, agos o hif yn sydd i sil yn ilan yn ish.